0: jdeme se sedit, jdeme se pozostop, čo kde si mohli můžu, jsme věrka na tom, kdo další nesmí všur Moritania, vyžíme a obešli gejzín, rádi a kterou vahní.
1: Siete de la mañana, cinco minutos.